7 hodin 6 minut, posloucháte Rádio 1, já jsem Paula Kordová. To byla Oca s písničkou I'm on top a teď už The Sharks Trip to Japan.